0: Antifaschist, Antifaschist, oi! Antifaschist, oi!
1: Je to tam bezpečný?
2: Chodějí tam pouliční holky a různá dobrá společnost.
3: No, paní, ale ten vermut, to je vodička. Pošlete nám lahev čerta. Ten pán to všecko platí.